Dnešné sveté nedělné evangelium Ježíša Krista napísal evangelista Lukáš v 6. kapitole. Buďte teda milosrdný, ako je milosrdný aj váš otec. Nesúďte a nebudete súdení, nepotupujte a nebudete potupovat.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno mysleli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

A v rovnakom období pripravila Eva Sepešová aj malú platňu so skupinou Pavla Hamela. V texte Borisa Filana počuť odozvu atmosféry konca rokov 60.

0: Rádio Regina. Husličky z Javora.
1: Dnes v Stráskom a v Nižnom Hrušove na Zemplíne.

Milí poslucháči, reláciu Husličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.